největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rock na plné gule. Rádio Rock.
1: Konec!
2: Omyl!
1: To není konec!
2: Protože na závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu! Chlapci, pojďme, bude připravena!

největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl+. Lidl sa oplatí.